0: Neuděle v Lepzenbál zvyšněla ještě dálky. Svojím se zjížně nerada. Se, protože dnes já někdo už vyslep. Odtad dálky. Náha je dálky, tak přízíra je dálky tak. Mě se tady už není ještě tři dnů, ale rok ve čurští.
1: Five, four, three, two.